0: To byl výběr ze souboru moravských dvojzpěvů opus 29 a 32 Antonína Dvořáka. Zpíval sbor Bambíny di Praga pod vedením Bohumila Kulínského. Na klavír hrála Ludmila Čermáková.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcové kvartety Josefa Haydna z opusu 76 patří mezi vrcholná díla kvartetní tvorby. Autor v nich totiž zúročil mnoho roků experimentování, hledání a rozvíjení potenciálu této komorní formy. Zásadní aspekty Haydnovy tvorby, které už léty prověřování prokázaly svou platnost ve formě smyčcového kvartetu, zde vynikají opravdu v nejlepším světle. Současně se v těchto kvartetech nachází další významné novinky, které tato díla posouvají na pomyslný nejvyšší možný stupeň kvartetního mistrovství své doby. Celý opus byl dokončen v roce 1797 a dva roky na to byl vydán ve Vídni a v Londýně. Pojďme si nyní vyslechnout v pořadí šestý smyčcový kvartet S-dur z opusu 76 Josefa Haydna, a to v mistrovském podání Panochova kvarteta.

dozněl smyčcový kvartet S-dur číslo 6 opus 76 Josefa Haydna v podání Panochova kvarteta. Edward Elgar byl anglický hudební skladatel, působící v 19. a 20. století. V kompozici byl samoukem. Přesto je ale jeho tvorba velmi rozsáhlá. Zanechal po sobě necelých 100 opusů. Z Elgarova díla jsou důležité jeho dvě symfonie As-dur a Es-dur. Z koncertů je významný houslový koncert H-mol a violončelový koncert E-mol. Dále oratorium opus 38 a velmi úspěšné jsou rovněž jeho variace pro velký orchestr Enigma. Z komorních děl je velmi oblíbená introdukce a Allegro opus 47 z roku 1905 pro smyčcové kvarteto a smyčcový orchestr. Dále smyčcový kvartet E-mol opus 83 a také klavírní kvintet A-mol opus 84. My si dnes z Elgarova díla vyslechneme jeho první symfonii As-dur opus 55. Hraje symfonický orchestr BBC Londýn, který řídí Sir Andrew Davis.

Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 1 a Asdur opus 55 Edvarda Elgara. Hrál symfonický orchestr BBC Londýn, který řídil Sir Andrew Davis. Arcangelo Corelli byl italský barokní hudební skladatel a houslista. Působil v několika evropských městech, nakonec zakotvil v Římě. Největší význam Corelliho pro dějiny hudby spočívá v rozvoji formy concerto grosso, kterou sice převzal od Alessandra Stradelli, ale dal jí jméno a dovedl jí k formální dokonalosti. Takže se stala vzorem například pro Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha a nebo pro Georga Friedricha Händla. Z Corelliho tvorby dnes vybíráme Concerto Grosso C-dur číslo 10. Hraje slovenský komorní orchestr, který řídí Bohdan Varchal.

0: Na stanici D-dur dozněla poslední skladba dnešního hudebního bloku, a sice Concerto Grosso C-dur opus 6 číslo 10 Arcangela Corelliho. Hrál slovenský komorní orchestr, který řídil Bohdan Varchal. Příjemný zbytek dne, pokud možno, ve společnosti digitální stanice D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.
1: Český rozhlas D-dur.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Ve vývoji umění, konečně jako i v životě, se stává, že zálibu v určitém stylu vystřídá záliba ve stylu jiném a převážně opačného charakteru. Hudební baroko vyvrcholí ve svých největších osobnostech Vivaldi, Handel, Bach a také svou nejtypičtější, nejfrekventovanější formou – fugou. Nově nastupující generace touží po zjednodušeném, oproštěném způsobu vyjádření. Nepravidelná zvlněná linie baroka ustupuje snaze o jasnost, eleganci a drobnokrezebnou průzračnost klasicismu. Přísný zákon polyfonní architektury je vystřídán normou rovnováhy, symetrie a všesměřující harmonie. Doprovázená jednohlasá melodie získává zdánlivě určitou převahu nad melodií zahalenou do polyfonního přediva.
1: Jenomže ono je to jenom zdání. Klasikové nás víceméně překvapí tím, že vytvoří jakousi rovnováhu mezi polyfonií a homofonií. Homofonie sice převládá, ale ta polyfonie, ta imitační práce, ta u klasiků zůstává stejně bohatá. Já myslím, že je třeba říci, že klasikové užívají imitaci stejně rádi jako barokní skladatelé a že si se stejnou oblibou pohrávají s řadou druhů kánonů. A když vedle centralistického monologu monotematické fugy postaví konfliktní dialog dvou témat sonátové formy, pak se tyhle ty dva diametrálně odlišné prvky během doby velice rychle zblíží. A důkazy o tom nejsou daleko.
0: Hned jeden ze skladatelů této nové generace, rodem Chorvat, vychováním Rakušan, přesněji Vídeňan, a svým dílem Evropan, tichý, laskavý, skromný, zvaný Papa Haydn. Z důkazy, či bez nich, jej bezpečně můžeme označit za jednoho z duchovních otců hudebního klasicismu. Zejména symfonie a smyčcový kvartet v moderním slova smyslu jsou jeho dětmi.
1: Tenhle skromný kapelník ve službách knížete Esterházyho, později čestný doktor Oxfordské univerzity, čestný občan města Vídně, čestný člen filharmonického spolku v Petrohradě, člen Švédské královské akademie, společnosti Felix Meritis v Amsterdamu a Institut de France v Paříži, se proslavil vedle svých kvartet svými symfoniemi, těch je asi 120, a zejména třemi oratorii. Liturgickým 7 slov vykupitelových a dvěma světskými 4 roční doby a stvoření, podle Miltonova Ztraceného ráje. Poslechněme si teď jednu fugově komponovanou část právě z tohoto oratoria Stvoření.

0: Napsat fugu není žádné velké umění, tak jich jsem napsal na tucty. Ale dostat do té starobylé formy jiný, opravdu poetický prvek, toť úkol pro skutečného skladatele.
1: Píše v jednom dopise Ludvík van Beethoven. Jak víme, Beethoven se seznámil s Bachovými fugami už jako malý chlapec a jak píší dobové kroniky o jedné hudební akademii, tyto fugy plynně přehrával. Později se s nimi setkává znovu, a to u výjimečně vzdělaného hudbymilovného ochránce a mecenáše Gottfrieda van Swietena. Jemuž věnuje svou první symfonii a s nímž pak zůstane v uctivém přátelství až do jeho smrti roku 1803.
0: Nehledě k některým menším skladbám, například první klavírní variace opus 35 na téma, které se později proslaví jako téma finální věty třetí symfonie, Beethovenova polyfonie vydá své nejlepší plody až v jeho vrcholných dílech. Vedle velké fugy, tedy smyčcového kvartetu opus 133, najdeme fugové věty v jeho sonátách, kvartetech i obou velkých vokálních kompozicích v deváté symfonii a slavnostní mši.
1: V mise Solemnis exponuje Beethoven před koncem kréda zborovou fugu, doslova nabitou modulacemi. Snad v každém taktu dochází ke změně tonality. Jeden německý muzikolog ji vystihuje slovy: nejde jen o rozvíjení vnitřní konstantní hodnoty, ale o trvalý neklid, neustávající vývoj k novým cílům.

0: Zcela jinak pojme Beethoven fugu v jedné ze svých vrcholných klavírních skladeb v sonátě Asdor opus 110, která, zjednodušeně řečeno, patří mezi nejsubjektivnější výpovědi skladatelovi duše. Fuga, která zde stojí na místě finální věty, je uprostřed provedení přerušena návratem předcházejícího bolestného arióza, aby se vrátila podle skladatelova pokynu stále a stále znovu oživující, jako fuga v inverzi.
1: Dovolte mi, abych zde připomněl slova Romaina Rolana. Zde se veškeré úsilí sčítá a vysvětluje, proč právě ve fuze, jež představuje svrchovaný řád hudební architektury, se dovršuje syntéza myšlenky. Beethoven tam realizuje smysl svých vnitřních bojů a v tom svrchovaném boji dobývá vítězství.

Zde Beethoven fugu přerušuje, nastupuje ono bolestné ariozo z předešlé části a vrací se znovu fuga, ovšem v protipohybu.

0: Haydna a Beethovena spojuje se třetím vídeňským géniem Mozartem osoba nám už známého diplomata a intelektuála Gottfrieda von Swietena. Mimochodem byl to syn osobního lékaře Marie Terezie. Pro Haydna napsal libreta k oběma jeho oratoriím, byl velkým přítelem a ctitelem Beethovenovým a k Mozartovi měl rovněž blízký vztah. Jak o tom svědčí dopis Wolfganga Amadea otci z 10. dubna 1782.
1: Chodívám každou neděli k baronu von Swietenovi. Tam nehraje nic než Bacha a Händla. Dělám si teď sbírku bachovských fug, jak Šebestiána, tak i Emanuela a Friedemana Bacha. Pak také od Händla, ale ty mi stále ještě chybí.
0: K von Swietenovi chodila zajímavá hudební společnost, mimo jiné i Salieri. A provozovala se tu hudba nejen Bachova a Händlova, ale na repertoáru byli i starší mistři Graun, Buxtehude a jiní.
1: Mozartovi bylo v roce 1782 26 let. Právě se oženil, uvedl premiéru své opery Únos ze Serailu, dopsal Hafnerovu serenádu a je tak nadšen Bachovými fugami, že ihned píše řadu vlastních fug. Žel, že většina z nich zůstala v Torze. Dále instrumentuje 5 fug z Bachova temperovaného klavíru pro smyčcové kvarteto. Finální větu svého kvartetu G-dur koncipuje jako fugu, ovšem podobně jako Haydn, nebo možná podle jeho vzoru, na půdorysu sonátové formy. Konečně můžeme se přesvědčit.

Na první poslech je zřetelné, že klasická fuga vyznívá jinak než barokní. Už samo téma je vylehčené, proti baroknímu jakoby světštější, až téměř taneční. Fuga sama pak už není předznamenána monumentalitou kvádru, ale rokokovou hravostí alabastru. Je to pochopitelné. V barokní hierarchii hudebních forem je fuga na místě prvním, nejvyšším. V klasicismu ji vystřídá sonátová forma, kterou si fuga přibírá jako součást sonátového cyklu, nebo, jak to udělá později Beethoven, jako součást samotné sonátové věty. To nejcennější, co Mozart vytěžil ze setkání s Bachem, je nesporně vedle klavírní fantazie a fugy C-dur fuga C-mol, původně napsaná pro dva klavíry. Mozart ji později instrumentoval pro smyčce a doplnil na adagio a fugu.

0: Vrcholným momentem Mozartova setkání s polyfonií by bývala mohla být jeho mše C-moll, kdyby nezůstala nedokončena. Její osud je dost pozoruhodný. Mozart na ní pracoval s různými přestávkami od června 1782 do května 1783. V srpnu téhož roku ji vezl sebou do Salzburku, kde byla v chrámu svatého Petra prvně provedena. Mozart tím chtěl usmířit otce, proti jehož vůli se s Konstancí Weberovou oženil. Ta při jeho premiéře zpívala sopránový part. V Mozartově partituře bylo však pouze Kyrie, Gloria, Sanctus a Benedictus. Z kréda byla pouze skica začátku. Agnus chybělo celé.
1: Čím byla mše při salzburské premiéře doplněna, nevíme. Patrně příslušnými větami některé z předešlých 16 Mozartových mší. Víme však zcela jistě, že Kyrie i Gloria přepracoval o 2 roky později do své kantáty Davide Penitente. Přesto, že Mozartova C-moll mše zůstala nedokončena, patří nesporně k nejzávažnějším jeho vokálním dílům, v němž se poklonil svým 2 velikým vzorům, mistrům oratoria, Händlovi a Bachovi. Na závěr našeho dnešního setkání s fugou si poslechněme závěr Gloria z Mozartovy mše C-moll.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Antonio Vivaldi, první část koncertu pro dvě trubky, smyčcový orchestr a basso continuo, hraje Crispian Steele Perkins, Michael Makers, City of London Baroque řídí Nicholas Kremer.

A teď potěšíme milovníky lesklých žesťových nástrojů a jejich jasného čistého tónu, pokud je tedy nástroj v rukách mistra, což bude náš případ. Světově proslulý švédský trumpetista Håkan Hardenberger hraje jeden z nejoblíbenějších koncertů pro trubku všech dob, jak mezi trumpetisty, tak mezi posluchači. Toto je volná věta koncertu S-dur Josefa Haydna a s Håkanem Hardenbergerem Akademie svatého Martina v Polích a Sir Neville Merriner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Před námi je křehoučký zpěv, takzvané strofy, které 36-letý francouzský skladatel Hector Berlioz umístil do své monumentální dramatické symfonie Romeo a Julie podle Shakespeareova námětu. Vynoří se altové solo, opěvující krásu prvních lásek, doteků, přísah a nabádá mladé milence, ať si ji chrání. Samozřejmě, že ty slavné strofy z Berliozova Romea a Julie se zpívají i na koncertních pódiích. Nejčastěji pak takto. Alt a klavír. V našem případě jsou to kanadská pěvkyně Janice Taylor a pianista Dalton Baldwin.

Georg Friedrich Händel, třetí věta z koncertu pro harfu a orchestr B-dur. Hraje na harfu Ursula Holliger, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Americký minimalista Philip Glass a jeho hudba k filmu Hodiny. Hraje Michael Reisman a Lyric Quartet.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Johannes Brahms, třetí věta ze symfonie číslo 3 F-dur opus 90 ve skladatelově úpravě pro dva klavíry. Hrají Ledevik Kolet a Jakub Bogart.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Kouzelná flétna. Zpívá Patricie Janečková, jeho českou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Johann Sebastian Bach, třetí věta z triové sonáty pro varhany číslo 6, hraje Ivan Sokol.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Ludwig van Beethoven Leonora, koncertní předehra číslo 3 opus 72b. Gewandhaus Orchester Leipzig řídí Kurt Mazur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Teď to bude Jakob Hassler, německý skladatel pozdní renesance, mladší bratr Hanse Lea Hasslera a Kaspara Hasslera. Přičemž všichni tři bratři byli za své zásluhy na hudebním poli povýšeni císařem Rudolfem II. Do šlechtického stavu. Bratrům se připisuje zásluha na stavění základů německého barokního slohu, který obohacovali zkušenostmi nabitými v Itálii. Jakob je autorem řady vokálních děl a z instrumentálních děl pro klávesové nástroje se nám

Svět dnes žasne, jak je možné, že mistr takových kvalit, jakým byl Jan Dismas Zelenka, jen o 6 let starší současník velkého Bacha, byl tak dlouho opomíjen a teprve ve druhé polovině 20. století se objevil a zazářil jako klenot koncertních programů, především těch s duchovní hudbou. Té se v Drážďanech působící skladatel a kontrabasista věnoval především. Z instrumentální hudby je to jen několik opusů, z nichž navíc většina vznikla ve spěchu, jak sám Zelenka napsal, totiž během korunovačních slavností Karla VI. V Praze v roce 1723. Vedle Zelenkovy monumentální hudby k alegorické hře o svatém Václavu jsou to menší kusy pro malé ansámbly a přesto je v nich skryto neskutečné Zelenkovo mistrovství, vždycky překvapující harmonie, melodické bohatství, kontrapunktické umění i barevná instrumentace. Toto je jedna z těch skladeb, uvertýra pro 7 koncertantních nástrojů. První věta a s ní Kamerata Bern.

Josef Haydn, árie z opery L'Isolda di Zabiata, tedy Opuštěný ostrov, zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Chačaturianův šavlový tanec je z roku 1940 a vychází z arménského folklóru. Je součástí posledního dějství baletu Gajané. Aram Chačaturian šavlový tanec hraje Kirovův orchestr, řídí Valerij Gergiev.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Tilman Suzato, tance pro vokálně instrumentální soubor, hraje Klemenčič Consort.

Robert Schumann napsal svou třetí symfonii ze čtyř v roce 1850. Má netradičních pět vět a při premiéře měla relativní úspěch, což u Schumannových symfonií nebylo vždy pravidlem. Skladba vznikla po návratu z cesty podél Rýna, kterou podnikl se svou ženou Klárou. Robert Schumann, druhá věta ze symfonie číslo 3 Es-dur opus 97 Rýnská. V historicky poučené nahrávce The London Classical Players pod taktovkou Sira Rogera Norringtona.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Domenico Scarlatti, sonáta číslo 209 v legitimní úpravě pro dvě kytary. Hraje Matěj Fremel a Patrik Vacík.

Jedním z nejpopulárnějších smyčcových kvartetů Josefa Haydna je číslo 5 z opusu 64. Je v tónině D-dur a nese název Skřivánčí. Housle zde hrají ve vysoké poloze, která prý byla doménou houslisty Josefa Tosta v Haydnově orchestru na dvoře v Esterháze. Už vstupní téma housliček jakoby připomínalo ptačí zpěv. Poslechněme si z nahrávky Stamicova kvarteta.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Milan Langer zahraje eklogu E-moll pro klavír opus 35 číslo 5 Jana Václava Tomáška.

K uctění svaté patronky hudebníků, slepců, varhaníků a třeba i stavitelů nástrojů svaté Cecílie napsal mezi mnohými dalšími skladateli krásnou hudbu i anglický barokní mistr Henry Purcell. Hned několikrát. Ač zemřel v 36 letech, dosáhl mimořádného postavení na anglickém dvoře i v anglické hudbě. A prakticky každá z jeho partitur ukazuje, proč tomu tak je. Z první cecilské ódy Raise, raise the voice, all instruments, pozvedejte hlasy všechny nástroje, si poslechneme působivý terčet v podání sopranistky Anny Prohasky, basbaritonisty Ashleyho Richese a tenoristy Samuela Bodna, které doprovodí orchestr Arcangela Corelliho pod taktovkou Jonathana Cohena.

Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici. Ludwig van Beethoven, druhá věta ze sonáty pro klavír číslo 8 C moll opus 13 patetická, hraje Daniel Barenboim.

Georg Friedrich Händel tři sbory z druhého dílu oratoria Mesiáš. Hraje a zpívá Collegium Vocale a Collegium 1704, řídí Václav Lux.

Teď bude znít vyzvání k tanci brilantní rondo pro orchestr Karla Maria von Webera, instrumentované Hectorem Berliozem. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Saverio Mercadante, duet Zaire a Nerestana z opery Zaira. Zpívá Mira Kulach a Bruce Ford, Philharmonia Orchestra, řídí David Perry.

Jean-Philippe Rameau, největší francouzský mistr 18. století, vlivný hudební teoretik, autor skvělých oper, bravurní varhaník a čembalista. Právě do jeho rozsáhlého kompozičního odkazu se teď podíváme. Půvabnou gavotu Le Tambourin ze sbírky Rameauových kusů pro čembalo zahraje Bruno Hoffmann, ovšem na skleněnou harmoniku, tedy točící se skleněné misky různých průměrů, upevněných na jedné ose, které hráč, nyní Bruno Hoffmann, rozeznívá navlčenými prsty.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Symfonické metamorfózy na témata Karla Marie von Webera zkomponoval německý skladatel Paul Hindemith v roce 1943, už za svého pobytu v Americe. Podnětem byl nápad ruského choreografa a tanečníka Leonida Masina, který Hindemithovi radil, aby Webrovu hudbu upravil pro balet. K tomu nakonec nedošlo. Masin měl jiné představy o zacházení s Webrovou hudbou, Hindemithovi se zase nelíbily Masinovy choreografie. Ale z nápadu nakonec vznikla čtyřvětá symfonická skladba na webrovské hudební motivy a nám teď symfonický orchestr Bavorského rozhlasu zahraje čtvrtou větu zařízení Syra Colina Davise.

přeslavnou serenádu číslo 13 pro smyčcové kvarteto a kontrabas G-dur Wolfganga Amadea Mozarta známe především jako malou noční hudbu. Však také Mozart si o ní do náčrtníku učinil takovou poznámku Eine kleine Nachtmusik. Nevíme přesně, pro jaký účel byla v době komponování Dona Giovanniho složena. Víme, že ji Mozartova vdova prodala 8 let po Mozartově smrti. A kdyby jen trochu tušila, jak slavnou se tato drobnička stane, jistě by požadovala úplně jinou sumu. Čtvrtá věta serenády G-dur, malé noční hudby a virtuozity Praga.

Stanice D-dur hraje 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu skladby se stručnými komentáři. Vesměs jsou to kompletní díla, jen ve všední dny mezi 4. a 8. hodinou, ráno i odpoledne, vybíráme pro méně zkušené posluchače v pořadu Klasika na dosah nejatraktivnější části skladeb. V sobotu v 16 hodin hrajeme starou hudbu, v neděli operu a o víkendu dopoledne určuje dramaturgii náš hostitel v programu Na návštěvě. Stanice Český rozhlas D-dur, to je samá hudba.

Vítězslav Novák napsal kromě slavné slovácké svity také velkolepou jihočeskou svitu. Z níž si poslechneme Pochod táborů a epilog. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Marek Štylec.

Johann Baptist Kramer, jeden z nejlepších klavíristů přelomu 18. a 19. století, později známý a úspěšný vydavatel a výrobce klavírů, psal především klavírní sonáty, koncerty a také etídy. Do svého 50. opusu jich například vložil hned přes 80. A nenechte se mýlit, jsou to velmi pěkné a převážně zpěvné kousky. Petr Jiříkovský teď hraje Kramerovu etídu číslo 5 a mol.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Antonio Vivaldi, Sinfonia z opery Tito Manlio, hraje Academia Byzantina, řídí Ottavio D'Antone.

arpeggio je akord zahraný tak, že jeho tóny nezazní současně, ale postupně, od nejhlubšího k nejvyššímu nebo naopak. Český výraz pro arpeggio je rozložený akord. Je to prostředek, který nejlépe sluší harfě, třeba na začátku mé vlasti, anebo klavíru. Claude Debussy, arabeska číslo 1 pro klavír, hraje Ilja Hurník.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Před námi na D-dur teď hudba velmi, velmi vzdálené epochy. Více než 500 let se posuneme zpět po časové ose, abychom se setkali s Heinrichem Isaacem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku i Itálii, a německá hudba mu vděčí za leckterý vývojový krůček. Isaac se narodil někdy v půlce 15. století a zemřel v roce 1517. Je to téměř přesně 500 let. Působil ve službách medičejských a posléze i jako dvorní skladatel císaře Maximiliána I. My si z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů té doby vybereme tříhlasou italskou skladbu Fortuna Desperata pro vokálně instrumentální soubor. Katalánské soubory, sbor La Capella Real de Catalunya a ensemble Esperion 20, vede Jordi Savall.

Johann Bernhard Bach byl bratranec Johanna Sebastiana Bacha a napsal také několik orchestrálních svit jako jeho bratranec. Tato je v tónině E-moll a zahrajeme si z ní předehru.

Německý pěvec, lyrický baritonista a později i dirigent Dietrich Fischer-Dieskau je označován za jednoho z nejlepších interpretů Schubertových písní vůbec. Jeho nahrávky cyklu Zimní cesta, byť od nich uplynuly 40 let, jsou dodnes mnohými považovány za nepřekonané a možná nepřekonatelné. Dodnes studenti klasického zpěvu při studiu Schuberta takřka povinně poslouchají Dieskauovy nahrávky. A my si teď také jednu dopřejeme. V Schubertově písni An die Musik legendárního pěvce doprovází Gerald Moore.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Astor Piazzolla, Liber Tango, hraje ansámbl Martinů.

0: Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu.
1: Druhý z pěti Beethovenových klavírních koncertů byl ve skutečnosti zkomponován jako první v pořadí. To až pozdější vydání přineslo dodnes užívané pořadové číslo 2. Sám skladatel o něm neměl to nejlepší mínění, když psal vydavateli Hofmeistrovi, že zatímco za symfonii, septet a sonátu chce 20 dukátů, tento koncert stojí 10. Ale i hned přidal ujištění, že si jeho vydáním samozřejmě Hofmeister neudělá žádnou ostudu. Faktem je, že jde o mladistvé dílo 25-letého Beethovena, o jeho nejmozartovštější koncert, ale to přece vůbec není na škodu, naopak. Poslechněme si jiskřivé rondo v 6-osminovém rytmu, v jehož tématu někteří slyší kukačku. Máme tu výtečnou nahrávku amerického pianisty Stevena Labina, Akademie staré hudby a Christophera Hogwooda.

sport, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, srdečně vás zvuk poslechu hudby našich a světových skladatelů. Jmenuji se Bohuslav Vítek a dovoluji si vám nabídnout tato díla. Valčíky Johannesa Brahmse, symfonickou fantazii Petra Iljiče Čajkovského Bouře, sonátu pro dva klavíry a bicí nástroje Bély Bartóka, symfonii S-dur Antonína Reichy, tři věty z baletu Petruška, ale v úpravě pro klavír od Igora Stravinského, koncert pro dva klavíry číslo 2 S-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho a konečně symfonii číslo 4 romantickou Antona Brucknera. Začneme hudbou velmi pohodovou, ba některými skladbami i velmi populární. Německý skladatel Johannes Brahms byl nejen mistrem velkých symfonií, koncertů a komorních skladeb, ale proslavil se i díly drobnějšími. Asi nejpopulárnějšími z nich jsou uherské tance. Avšak velmi půvabný je i jeho cyklus Valčíky. Zvláště jeden z nich, Valčík A-dur číslo 15, získal velkou oblibu po celém světě. Poslechněte si celý cyklus. Na klavír hraje Matthias Kirschner-Reit.

0: Matias Kirschnereit hrál valčíky Johannesa Brahmse, skladatelovo dílo 39.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jedno z nejsugestivnějších děl velkého symfonického repertoáru. Fantazie předehra bouře Petra Iliče Čajkovského podle hry Williama Shakespearea. I provedení bude velmi sugestivní. Státní akademický orchestr někdejšího Sovětského svazu řídí Jevgenij Světlanov.

0: Státní akademický symfonický orchestr, řízený Evgeniem Světlanovem, hrál fantazii předehru Petra Iljiče Čajkovského Bouře, komponovanou podle stejnojmenné hry Williama Shakespearea.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A nyní jedno z nejzajímavějších a nejpůsobivějších děl 20. století. Sonáta pro dva klavíry a bicí nástroje Bély Bartóka. Nahrávka je exhibicí dvou klavíristů, kteří kdysi velmi často společně vystupovali jako klavírní duo. Peter Topercer a Marian Lapšanský. Na bicí nástroje hrají Václav Mazáček a Jiří Svoboda.

0: To byla sonáta pro dva klavíry a bicí nástroje Bély Bartolka. Na klavír hráli Peter Topercer a Marian Lapšanský. Na bicí Václav Mazáček a Jiří Svoboda.
1: Český rozhlas D-dur.
0: U mikrofonu je stále váš dnešní průvodce Bohuslav Vítek. Nyní nahlédneme do oblasti českého hudebního klasicismu. Z dlouhé řady symfonií Antonína Reichy si největší popularitu stále zachovává symfonie S-dur. Důkazem popularity mezinárodní je i naše nahrávka. Symfonický orchestr města Wuppertal řídí známý německý dirigent a muzikolog Peter Gülke.

0: To byla symfonie Es-dur Antonína Reichy. Symfonický orchestr z Wuppertalu řídil Peter Gülke.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Hudba baletní pantomimy Petruška od Igora Stravinského se stále těší velké oblibě. Známa je ovšem především z původní orchestrální verze. Skladatel však později sestavil třídílnou svitu pro klavír s názvem Petruška, tři věty z baletu. O tom, jak je krkolomně náročná, nás nyní přesvědčí skvělý Maurizio Pollini.

A opět zde máme dílo pro dva sólové klavíry. Tentokrát však zde nepůjde o novodobější tvorbu, ale o typické koncertantní dílo doby romantické. Uslyšíme koncert pro dva klavíry a zdur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Hraje duo Genova a Dimitrov, Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Ulf Schirmer.

0: Duo Genova a Dimitrov a Mnichovský rozhlasový orchestr řízený Ulfem Schirmerem hráli koncert pro dva klavíry a zdur Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Následující rozsáhlé dílo bude mimořádné nejen svou mistrovskou kompoziční výstavbou, ale i provedením. K nejslavnějším symfoniím z jejich celkové devítidílné řady Antona Brucknera patří nejspíše symfonie číslo 4. Už sama svým názvem romantická se hlásí k tomuto období. V 50. letech, kdy náš suprafon budoval svůj poválečný archiv, pozval k její nahrávce předního německého dirigenta moravského původu France Konvičního. Tato nahrávka Brucknerovy čtvrté symfonie je zároveň skvělou vizitkou tehdejší úrovně České filharmonie.

Komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí přátelé, tři slovanské rapsodie Antonína Dvořáka slýcháme v cyklu poměrně zřídka. Bohuslav Vítek vás tedy zve k jejich poslechu a těší se s vámi na provedení v nastudování České filharmonie. U jejího pultu ve studiu stanul muž, který nebýval častým hostem tohoto orchestru a byli jsme zvyklí vídat ho spíše v operních divadlech. Bohumil Gregor však byl pozván, aby právě s Českou filharmonií natočil významné Dvořákovy orchestrální skladby. Tři slovanské rapsodie jsou součástí tohoto velkého a úctyhodného projektu. Slovanské rapsodie Antonína Dvořáka jsou jakýmisi rozsáhlejšími orchestrálními protějšky populárnějších slovanských tanců. Jedná se o tyto skladby. O slovanskou rapsodii číslo 1 D-dur, číslo 2 G-mol a číslo 3 Asdur. Mimochodem ta začíná stejně jako Smetanu Vyšehrad, solovou harfou. Česká filharmonie a Bohumil Gregor.

0: Tři slovanské rapsodie Antonína Dvořáka, číslo 1 D-dur, číslo 2 G-mol a číslo 3 Asdur, opus 45, hrála Česká filharmonie. Provedení řídil Bohumil Gregor.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jadrný symfonický zvuk spíše v populárnějším ladění vystřídá nyní zvuk mnohem komornější s výrazem závažnějším. Říkává se, že vrcholem Beethovenovy tvorby je 9. symfonie, či Missa Solemnis. Často se ale zapomíná na jeho vrcholné smyčcové kvartety, kterými se skladatel už ocitl jakoby v jiném, modernějším světě. Nemáme na mysli jenom hudební řeč, ale i netradiční hudební formu. Jeden z těchto kvartetů, kvartet číslo 14, cis-mol, Beethovenovo dílo 131, mimochodem zmíněná 9. má opus 125, je například zajímavý i tím, že je 7. Jeho interpretace je velmi náročná. Proto nás velmi těší, když se obtížných partů s úspěchem zhostí naše soubory. My nyní toto dílo, Beethovenův smyčcový kvartet cis-mol, uslyšíme v podání Vihanova kvarteta. Podotkněme ještě, že toto sdružení natočilo celý beethovenovský komplet.

Vihanovo kvarteto mistrovsky provedlo smyčcový kvartet číslo 14 cis-moll, dílo 131 Ludwiga van Beethovena.

Konečně přichází na řadu i hudba vokální a podotýkám, že bude velmi působivá. Bohuslav Martinů, jak známo, zkomponoval na text Miloslava Bureše komorní kantátu Otvírání studánek. Už méně se ví, že po ní následovaly podobné kantáty ještě tři a řekněme rovnou, že se ocitají zcela neprávem ve Stínu studánek. My nyní uslyšíme poslední z nich, kantátu Mikeš z hor, vyprávějící alegorický poetický příběh o kozlíkovi žijící v nitru Vysočiny, v kraji, který oba tvůrci milovali a nechávali se jim po celý svůj život inspirovat. Mimochodem, poslouchejte pozorně, v jednom místě Mikeše se ozve téma domova, důvěrně známé právě ze studánek. Zpívají Milada Čejková, soprán, Vladimír Doležal, tenor a Kchýnův smíšený sbor, sbormistr Pavel Kchýn. Hrají Petr Messierer, housle, Jan Kvapil, housle, Jan Talich, viola a Stanislav Boguňa, klavír. Bohuslav Martinů, Mikeš z hor, komorní kantáta na text Miloslava Bureše.

0: To byla komorní kantáta Bohuslava Martinů na text Miloslava Bureše Mikeš z hor. Zpívali Milada Čejková, soprán, Vladimír Doležal, tenor a Chýnův smíšený sbor, sbormistr Pavel Chýn. Hráli Petr Messierer a Jan Kvapil, housle, Jan Talich, viola a Stanislav Bogunia, klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Následující nahrávka, jež nás nyní čeká, je velmi zajímavá. V prvé řadě jde o základní dílo světové houslové literatury, jedno z největších. O houslový koncert D-dur Ludwiga van Beethovena. Přední německá houslistka Anne-Sophie Mutterová jej poprvé natočila kdysi na počátku své hvězdné světové dráhy. Po letech s ním přijela na pražské jaro, kde nás nadchla novým a osobitým pojetím. Důvěrně známý part osvobodila od pózy a zaběhlých interpretačních tradic a obdařila jej novým zajímavým výrazem, nabitým nevídanou muzikalitou, ale především svým vlastním názorem, který slavné Beethovenovo dílo představil jakoby znovu zrozené, aniž by došlo k jakémukoliv zpronevěření se vůči původnímu notovému záznamu. Naštěstí Anne-Sophie Mutterová toto Beethovenovo dílo natočila na CD a já vám, milí přátelé, tuto nahrávku nyní nabízím. Ludwig van Beethoven, koncert pro housle a orchestr D-dur, díl 61. Hraje Anne-Sophie Mutterová. New Yorkskou filharmonii řídí Kurt Mazur.

0: Anne-Sophie Mutterová a New Yorkská filharmonie přednesli koncert pro housle a orchestr D-dur opus 61 Ludwiga van Beethovena. Provedení řídil někdejší šéf-dirigent tohoto orchestru Kurt Mazur.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Od mikrofonu vás srdečně zdraví Bohuslav Vítek. Nyní nás čeká půvabná svita pro dechové nástroje francouzského skladatele Daria Mioda, krb krále Reného. 7 různých nálad, každá s určitým obsahem, týkajícím se života kruhu vznešených i lidových, nás uvádí do prostředí malebné Provence, kde v 15. století žil oblíbený vladař král René. Účinkují naši přední instrumentalisté Libor Mihule, flétna, Josef Vaček, hoboj, Vladimír Hůlka, klarinet, Zdeněk Uher, lesní roh a Jindřich Svárovský, fagot.

Flétnista Libor Mihule, hobojista Josef Vaček, klarinetista Vladimír Hůlka, hornista Zdeněk Uher a fagotista Jindřich Svárovský přednesli svitu pro dechové kvinteto Dária Mioda Krb krále Reného.

Zůstaneme ve zvuku stále komorním. Jistě nás potěší brilantně zahraný Bach na klavír, byť zastánci autenticity upřednostňují čembalo či kladívkový klavír. Ruský pianista Andrej Gavrilov je známý zastánce interpretace baroka na novodobý nástroj, který dokáže odhalit, byť to není vyžadováno, mnohem širší výrazovou škálu než zmíněné instrumenty autentické. Ze slavné sbírky francouzských svit Johanna Sebastiana Bacha vybíráme v podání Andreje Gavrilova svitu číslo 5 G-dur.

0: To byla pátá francouzská svita G-dur Johanna Sebastiana Bacha. Na klavír hrál Andrej Gavrilov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sedmou symfonii D-moll Antonína Dvořáka uvádíme na naší stanici Český rozhlas D-dur poměrně často. Jedná se o reprezentační díl české národní hudby, jež se plně vyrovná nejlepším skladbám tohoto žánru ve světovém měřítku. Dnes jejím prostřednictvím zavzpomínáme na zajímavou událost, jež v roce 1963 prolétla světovými médii a přinesla nám velkou radost. V prestižní Mitropoulosově dirigentské soutěži v New Yorku zvítězil, ještě společně s mladým Claudiem Abbádem, náš Zdeněk Košler. Sympatický mladý muž dostal na základě tohoto úspěchu tehdy okamžitě nabídku natočit u nás poprvé ve stereofonii právě tuto Dvořákovu sedmou symfonii. Jde tedy o snímek památný, který co do své umělecké hodnoty obstojí dodnes. Tak tedy Dvořákova symfonie číslo 7 D-moll v provedení České filharmonie a mladého vítěze Mitropoulosovy soutěže Zdeňka Košlera.

který nezná hranice a vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Johann Sebastian Bach, mše H-moll, část Gloria in Excelsis Deo. Nové Bachovo Collegium Musicum řídí Peter Schreier.

Jako své opus 1 zkomponoval Robert Schumann mimořádně zajímavou kompozici Variace Abegg. Prý byly inspirované dívkou Metou Abegg. Schumann vytvořil z písmen jejího jména téma A, B, E, G, G. Aby neprozradil tajemství své inspirace, skladbu věnoval neexistující komtese Pauline von Abegg. My vám nyní toto Schumannovo první klavírní dílo, Variace Abegg, předkládáme v nahrávce Vladimíra Aškenázyho.

červnu roku 1945 měla v Londýně premiéru opera 32letého britského skladatele Benjamina Britna Peter Grimes a přinesla mu světovou slávu. První Britnova opera má v hlavní roli antihrdinu. Grimes je násilník, který chce zbohatnout, ale má i svou romantickou stránku. Srozumitelná struktura díla v duchu stravinského neoklasicismu, impresivní orchestrální mezihry, silný příběh, to vše nadchlo kritiky i publikum a obliba Petra Grimese trvá dodnes. My si poslechneme slavné orchestrální interludium, bouři z prvního dějství, a to z nahrávky Londýnského symfonického orchestru a zařízení Andrého Previna.

Kóda je závěrečná část skladby, která má za úkol dílo uspokojivě uzavřít. Často začíná velkou gradací a vyústí do výrazného, mnohdy mnohokrát opakovaného závěrečného akordu na tónice. Existují ale i kódy, které uzavřou dílo sklidněním do ztracena. Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Jednu z nejdelších symfonií standardního koncertního repertoáru napsal Gustav Mahler. Je to jeho symfonie číslo 3, jejíž průměrná stopáž trvá kolem stovky minut. A světoví dirigenti ji v anketě BBC Music Magazine vybrali do desítky největších symfonií všech dob. Mahler ji komponoval v 90. letech 19. století. Má 6 vět, z nichž jen ta první trvá běžně přes 30 minut. I z důvodu délky, i nároků na velikost a vybavení orchestru se Mahlerova třetí nedává tak často. A i proto třeba Benjamin Britten upravil druhou větu pro menší aparát. My si ji pustíme, ale samozřejmě v originální verzi. Druhá věta má nadpis Co mi vyprávěli květiny na loukách, však je to také líbezný menuet, i když i v něm najdeme bouřlivější epizody. Vídeňští filharmonikové a francouzský dirigent a skladatel v jejich čele Pierre Boulez.

0: Druhou větu ze třetí symfonie Gustava Mahlera hráli vídeňští filharmonikové, řídil Pierre Boulez.
1: Ačkoliv se Johann Josef Fuchs sám považoval více za teoretika a pedagoga než za komponistu, je jeho skladatelský odkaz obsáhlý. Uspořádal ho mimochodem tentýž Ludwig Kechl, který je autorem katalogu Mozartových děl. U Fuchse jich napočítal asi 400. Z díla císařského dvorního kapelníka a také třeba kapelníka katedrály svatého Štěpána ve Vídni si poslechneme mariánský chvalospěv Ave Regina Celorum. Zpívá nizozemská sopranistka Mieke van der Sluis, hraje soubor Armonico Tributo Austria.

Když před pár lety americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet nocturen irského skladatele a klavírního virtuóza konce 18. a první půle 19. století Johna Fielda, psali o tom americké recenze toliko v superlativech. My si bravuru této pianistky vychutnáme v posledním 18. Fieldově nocturnu F-dur. Elizabeth Joy Rowe.

0: Wolfgang Amadeus Mozart, anebo Mozart, pokud to chcete vyslovovat po Německu a Rakousku, přivedl na vrchol sloh zvaný hudební klasicismus. V něm je lecos svázáno pravidly, tradicemi a estetickými zásadami. A aniž by je Mozart porušoval, dokázal z nich vytěžit maximum. Mozarta musíte poslouchat tak, že nevěnujete pozornost jen hlavní melodii, ale je třeba vnímat i to, co se děje pod ní, tedy doprovod, jaksi spodní vrstvu, proměny jejich barev, rytmu. Ve vrcholných operách, tedy ve Figarově svatbě, Così fan tutte a Don Giovanni, dokázal Mozart vlastně jako první pracovat s psychologií postav, které občas zpívají něco jiného, než si myslí ve skutečnosti. Mozart je prý nejnebezpečnější autor pro jízdu v autě. Buď příliš odvádí pozornost, nebo vede řidiče k přílišné relaxaci.
1: Mozartovi bylo 29 let, když ve Vídni u klavíru sám premiéroval svůj 20. klavírní koncert D-moll. Mimochodem jeden z pouhých dvou klavírních koncertů, které Mozart vepsal do molové tóniny. Koncert celý byl Wolfgangovu otci, který tou dobou syna navštívil, měl ho velmi rád mladý Ludwig van Beethoven a mezi mnohými dalšími třeba i Josef Stalin. My si poslechneme líbeznou druhou větu, romanci, již svěžím melodickým nápadem otevírá solový klavír a uslyšíme to z vynikající nahrávky singapurského rodáka, britského klavíristy Melvina Tana, London Classical Players a syra Rogera Norringtona.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Klasika na dosah
0: na stanici Český rozhlas D-dur.
1: A nyní otevřeme soubor skladeb, které vydal v Mnichově jistý Adam Berg, a to v roce 1577, přičemž ona tištěná sbírka obsahovala bezmála 30 sakrálních motet na latinské církevní texty, všechny zhudebněné velmi žádaným a slovutným tehdejším skladatelem jménem Orlando de Lasso. Ač to byl původně Vlám, usadil se v Bavorsku, sklízel obdiv mocných vladařů i svých skladatelských současníků. A my si teď poslechneme proč. Moteto Beatus Homo, blahoslavený ten, kdo hledá moudrost. Orlando de Lasso a Collegium Vocale Chant.

Patrně nejmocnějším hudebním skladatelem v dějinách Francie byl Jean-Baptiste Lully. V 18. století byl takřka neomezeným pánem hudby a divadla a baletu a dokonce i hudebních vydavatelství u francouzského dvora. Tak veliký obdiv k Lily mu choval a tak velkou důvěru mu dal král slunce Ludvík XIV. A Lily skutečně byl vynikající. Skladatel oper, baletů, komorní hudby, kapelník, tanečník, jak známo. Možná méně se dnes ví o jeho skvostných dílech z oboru chrámové hudby. A tak si jedno z nich právě teď připomeneme. Lilyho zhudebnění žalmu 112 pro sóla, sbor a orchestr Laudate Pueri, chvalte hospodinovi služebníci, chvalte jméno hospodina. Bude to v podání slovutného souboru Le Concert Spirituel a Hervého Niketa.

Známý americký skladatel 20. století Aaron Copland uměl zkombinovat mnohé a do své tvorby otisknout jazz, stravinského neoklasicismus nebo lidové melodie, z čehož ve 30. letech vytvořil posluchačsky mimořádně přitažlivou syntézu. Ale také se nebál sáhnout třeba po latinskoamerických inspiracích, z čehož ve 40. letech vznikl mimo jiné Danzón Cubano, temperamentní kubánský tanec. Nejprve pro dva klavíry, později roku 1946 v orchestrální verzi. Tak, jak Danzón Cubano Aarona Coplanda uslyšíme i my teď. Detroit Symphony Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Připomeneme si teď výtečný sborový zpěv Kýnových komorních sólistů a sbormistrovský fenomén Pavla Kýna. A sice v repertoáru staré hudby, v nahrávce moteta vlámského mistra 16. století, dlouholetého dvorního hudebníka habsburského císaře Maximiliána II. Ve Vídni i v Praze, Filipa de Monté. Tak krása vokální polyfonie, Kýnovy komorní sólisté a moteto Quasi cedrus exaltata sum.

Lukáš Vondráček patří k našim nejúspěšnějším hudebním umělcům v celosvětovém měřítku. Poslechneme si jeho virtuózní interpretaci třetí věty klavírního koncertu číslo 4 Sergeje Rachmaninova. FOK řídí Tomáš Brauner.

svatosti křtu jako takové, který kolem roku 1542 napsal Martin Luther: Christ unser Herr zum Jordan kam, Kristus náš pán, když přišel k Jordánu. Uslyšíme ho bez hudebnění velkého Johanna Sebastiana Bacha, který melodii hymnu použil jako cantus firmus svého chorálního preludia BWV 684. Na varhany hraje Jan Kalfus.

Wolfgang Amadeus Mozart, arie Hraběnky z druhého dějství opery Figarova svatba. Zpívá René Fleming, londýnský symfonický orchestr řídí Sir George Sholty.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Do 8 sešitů po 6 kusech umístil německý romantik Felix Mendelssohn Bartholdy své písně beze slov, které komponoval v průběhu 16 let a zachycují tak de facto jeho skladatelský vývoj na malé klavírní formě. Velký německý klavírista první půle 20. století Walter Gieseking teď pro nás otevře sešit číslo 5 a zahraje píseň beze slov číslo 1 G-dur.

Ludwig van Beethoven, třetí věta koncertu pro housle a orchestr D-dur opus 61. Hraje Itzhak Perlman, berlínské filharmoniky řídí Daniel Barenboim.

Jednou z nejslavnějších operních předeher všech dob zůstává dodnes ta, která v roce 1821 otevřela operu Čarostřelec 25-letého německého skladatele Karla Marie von Webera. Právě tento okamžik pak mnozí muzikologové označují za počátek hudebního romantismu v hudbě. To vše, co Weber dokázal vložit do partitury opery, od pohádkových a strašidelných motivů přes vykreslení přírody i rozmanitých lidských charakterů, to vše najdeme i v barevné předehře, včetně slavného a pro hráče mimořádně obtížného souzvuku lesních rohů. Tak prosím, předehra k první romantické opeře vůbec v podání Filharmonie Orchestra a Wolfganga Zavališe.

Johann Nepomuk Huml, bratislavský, tehdy tedy prešpurský rodák, současník a přítel Beethovena, oslavovaný klavírista, skladatel i pedagog a autor ceněné klavírní školy, dirigent. Také muž obchodního ducha, který se postaral o lepší podmínky a ochranu autorských práv pro skladatele při vydávání děl. Nás ale samozřejmě Huml zajímá jako skladatel, mimo jiné autor 7 klavírních koncertů. V tomto případě koncertu číslo 3 a-moll, z něhož vybíráme výjimečnou volnou větu. Je totiž instrumentována pouze pro lesní rohy, violončela a basy. Otevře jí nádherný zpěv lesních rohů, následovaný nebesky krásným klavírním sólem. Stephen Hoch, anglický komorní orchestr, Bryden Thompson.

Do přeslavného díla teď nahlédneme a vydáme se za ním do barokní Francie k mistru Marku Antoinovi Charpentierovi. Te Deum je hymnus oslavující Boha slovy Tebe, Bože, chválíme, Tebe, Pane, velebíme, Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země. To jsou mimochodem slova z pera svatého Ambrože. A nyní Te Deum ve Charpentierově zhudebnění, jehož preludium je znělkou Eurovize. Úvodní část pro sbor a orchestr, sbor Orfeón Donostiara a Orquesta Sinfónica de Madrid vede José Antonio Sainz Alfaro.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Jean France byl typický neoklasik a svůj tonální, přívětivý styl neopustil až do své smrti v roce 1997. Byl také skvělý klavírista, jak uslyšíme v nahrávce jeho tria pro klarinet, violu a klavír, kterou pořídil sám se souborem, který nese jeho jméno.

Přijměte pozvání do opery Wolfganga Amadea Mozarta, v níž na libreto Lorenza da Ponte zpracoval příběh o zkoušce stálosti či věrnosti žen, sester Dorabelli a Fior di Ligi. Ano, jde o komickou operu Così fan tutte, takové jsou všechny. Wolfgang Hildesheimer o ní řekl, v této nádherné hudbě je stále přítomna skrytá melancholie, která ji vyvolala v život a v níž se láska i výsměch lásce slučují v jedno. Nám zaspívá Ferrando, snoubenec Dorabelli, a to árii z prvního dějství U Naura Morosa, Vánek lásky. Když se ještě zdá, že dívky dvoření dvou Albánců, tedy jejich převlečených snoubenců, odolají. Nakonec nikoli a takové jsou prý všechny. Ferrandovu árii zpívá Alfredo Kraus, londýnský filharmonický orchestr vede Karl Böhm.

Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní Fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích. Hector Berlioz, druhá část z Fantastické symfonie, na plese, orchestr revoluční a romantický, řídí Sir John Eliot Gardiner.

O dramatickém životě renesančního šlechtice z Venózy Karlu Gesualdovi bylo napsáno mnohé. Znovu a znovu fascinoval jeho příběh. Vražda jeho nevěrné manželky, Gesualdovi depresivní stavy, během nichž vznikaly jeho pozoruhodné madrigaly, i jeho úsilí o získání ostatků svého strýce, jímž nebyl nikdo menší než svatý Karel Boromejský. V madrigalech je skryto Gesualdovo mistrovství překvapivých disonancí, chromatiky a afektů. Dodnes jsou soubory staré hudby vyhledávané a nahrávané a fascinovaně poslouchané. Připomeňme také, že Carlo Gesualdo da Venosa byl vynikajícím loutnistou, kytaristou a klavichordistou. A poslechněme si Canzone francese pro harfu. Hraje Andrew Lawrence King.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Giovanni Gabrieli byl Benátčan z přelomu renesance a baroka. Jeho jubiláte deo provede sbor Westminsterské katedrály.

Messier de Saint-Colombe byl proslulým francouzským barokním skladatelem a vynikajícím hráčem, ba virtuózem na violu da gamba. Řekněme barokní violončelo se 6 či 7 strunami a pražci na hmatníku. Mimochodem právě Saint-Colombe ve Francii přidal onu 7. strunu. Je to tajuplná postava, víme o něm velmi málo. Učil dalšího skvělého gambistu Marena Maréze, neměl ambice dostat se ke dvoru, žil v ústraní, staral se o 2 dcery, jež obě učil hrát na gambu. Ostatně lecos je naznačeno ve filmu Všechna jitra světa, právě o tomto hudebníkovi. Hlas gamby, který ve filmu zní, ovšem rozezvučel světově proslulý katalánský gambista Jordi Savall. A jeho hru Saint-Colombovy hudby teď necháme znít i my. Courant pro solovou violu da gamba.

Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století. Edvard Grieg, Peer Gynt v jeskyni krále hor. BBC Scottish Symphony Orchestra řídí Hannu Lintu.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Před námi tóny nejproslulejšího maďarského skladatele 20. století, také vynikajícího klavíristy a hudebního vědce Bély Bartóka, takového maďarského Leoše Janáčka. Také sbíral lidové písně a nechával se jimi inspirovat ve své tvorbě. Také nesmírně originální hudba, jako je ta Janáčkova. Barták žil od roku 1940 v americkém exilu, pouhých 5 let do své smrti. A mezi pozoruhodnými díly, která zde napsal, je i koncert pro orchestr. Pětivětá kompozice, zřejmě Bartókova posluchačsky nejvstřícnější. Skladatel zvažoval název Rapsodie, ale vzhledem k tomu, jak exponuje různé nástroje i skupiny nástrojů, zdál se mu koncert pro orchestr přiléhavější. Čtvrtá věta se jmenuje Intermezzo interrotto, přerušované intermezzo, a je velmi dobře slyšet proč. Zajímavé jsou také názvuky Lehárovy operety Veselá vdova, respektive Šostakovičovy Leningradské symfonie, protože parodovaný motiv je takřka totožný. Čtvrtou větu Bartókova koncertu pro orchestr hraje Česká filharmonie, zařízení Karla Ančerla.

Wolfgang Amadeus Mozart, druhá věta Larghetto z koncertu pro klavír a orchestr číslo 26 D-dur, Kechlův seznam 537. Hraje Jené Jandó a orchestr Concertus Hungaricus.

0: Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní Fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích.
1: V žádné české komické opeře 19. století nesmí chybět vedle komické postavy také mladá láska, často bojující o svou existenci. Modelový příklad. Prodaná nevěsta, vesnický dohazovač Kesal, jak popukání a Jeník s Mařenkou, mladí zamilovaní bojující o svou lásku. Podobný model najdeme ve Dvořákově opeře Jakobín. Purkrabý Filip si myslí na Terinku, která miluje mysliveckého mládence Jiřího, leč otec, učitel Benda, chce Terinku pochopitelně provdat za starého, ale movitého purkrabího. A my teď zastihneme Terinku s Jiřím ve druhém dějství, ve dvojzpěvu, v němž nejprve dívka lká nad svým údělem a pak následuje krásné vyznání lásky dvou mladých lidí. Daniela Šounová-Brouková, Vilém Přibyl, za doprovodu Státní filharmonie Brno s Jiřím Pinkasem.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Romantismus a fuga jsou zdánlivě dva odlišné pojmy a mnohého z nás i napadne, že se vlastně vzájemně vylučují. Rozevlhatý romantik touží po volnosti, nechce být nikým a ničím spoután nebo omezován. A fuga, to je přece forma limitovaná řadou pravidel a příkazů. Ale ono to tak docela není, protože fuga má již sama v sobě zakódovánu možnost neustálého vývoje a rozvoje melodického proudu a jeho modifikací. Řečeno slovy Theodora Adorna.
1: Provázanost kontrapunktu je tak silná, že vzájemný poměr jednotlivých hlasů a rozvoj jejich vztahů ustavuje formu už od času Johanna Sebastiana Bacha. Jehož fugová forma ozřejmila všemocnost kontrapunktických postupů.
0: Viděli jsme, jak třeba Mozart nebo Beethoven přenesli barokní princip fugy do zcela jiných souvislostí a přizpůsobili si jej obrazu svému. U skladatelů pozdějšího období zvaného romantismus je to podobné. První z řady těch, s nimiž se dnes chceme setkat, bylo Zázračné dítě. V 17 letech napsal bravurní předehru k Shakespeareově Snu noci svatojánské, ve 20 udivil hudební svět nejen svým uměním dirigentským, ale zejména dílem, které uvedl Bachovo oratorium Matoušovi Pašije, které se po mnoha letech dožili svého doslova zmrtvých stání.
1: A zde prosím o malé zastavení, protože ta obnovená premiéra Bachova díla nebyla tak úplně jednoduchá. Felix Mendelssohn Bartholdy, to je ono Zázračné dítě, a to posluchači samozřejmě poznali, si partituru Bachových paší vyprosil jako novoroční dárek už jako 14-letý mladík. A můžeme-li věřit dobovým pramenům, do této partitury se zamiloval. V době svých studií v Berlíně začal usilovat o provedení, což naráželo na značný odpor v hudebních kruzích. Ty tehdy totiž odmítali barokní, barokovou, tehdy posměšně nazývanou parukovou hudbu. Premiéra byla slavná a nejen Matoušovi Pašije, ale i další Bachova oratoria byla znovu vzkříšena.
0: Skladatelský vývoj Mendelssohnův nebyl jednoznačný. Patrně díky znalosti a obdivu k dílu Bachovu, tenhle křehký, senzitivní melodik obrací svou pozornost na fugu, a to jak ve svých dvou oratoriích, v melancholickém smyčcovém kvartetu opus 81, jakémsi nekrologu za svou milovanou sestru, i v oproštěných, pokorně meditativních varhaních sonátách.

I ten nejrozevlátější z rozevlátých, Franz Liszt, se několikrát mohutně rozmáhne ve fugovém proudu. Složí poklonu Johannu Sebastianovi ve své rozsáhlé, rapsodicky formované fúze, jejíž téma je kryptogramem jména BACH, tedy Bach. I v symfonicky cítěné klavírní sonátě H-moll je fuga s tématem, rozprostřeným takřka do dvou oktáv. Poslechněme si alespoň její expozici.

Zcela jinak vyzní fuga v Listově Faustovské symfonii. Ostře řezané, sarkasticky ironické téma zde personifikuje jízlivého a jedovatého Mefistofela.

Další bouřlivák první poloviny minulého století, Hector Berlioz, zasadí fugu do části své fantastické symfonie, zvané Sabat čarodejnic. Ale využije fugu i naprosto odlišně. Ve strohé, úsporně koncipované větě svého requiem, kterou celé svěřuje pouze samotnému sboru.

0: Dalším skladatelem, jehož díla bychom se dnes chtěli dotknout, je mistr polyfonik, varhaník a skladatel César Franck. Mimochodem žák našeho Antonína Reichy, který svým dílem zasáhl výrazným způsobem do vývoje fugy. A k němuž se snad jednou vrátíme.
1: César Franck byl člověk více než skromný. Dlouhá léta byl varhaníkem v pařížském chrámu svaté Klotildy, později byl jmenován profesorem pařížské konzervatoře. Říká se, že své jmenování přijal se slovy, že se ani netroufal o toto místo ucházet.
0: Z jeho nepříliš rozsáhlého, za to hluboce obsažného díla vybíráme část z proslulého klavírního triptychu Preludium, chorál a fuga. Již svým titulem navazuje vědomě na tradici barokní cyklické sestavy. Její jednotlivé části jsou vnitřně obsahově skloubeny, fuga sama patří do skupiny fug takzvaných chorálních, protože zpracovává vedle svého základního tématu právě ten chorál, který je jakýmsi ústředním motivem celého triptychu.

V témže roce, kdy Frank dokončil své dílo, jiný varhaník, tentokrát člen vídeňské dvorní kapely a profesor vídeňské konzervatoře, Anton Bruckner, prožívá slavný životní okamžik, premiéru své slavné 7. symfonie, která se stala jednou z nejproslulejších ze všech jeho 9. 5. symfonie, stojící tak trochu ve stínu 7., se vyznačuje, jako všechny zralé Brucknerovy symfonie, mohutnou architekturou a hluboce promyšlenou obsahovostí. Její finální větu tvoří široce založená fuga, vyrůstající z energického tématu, pro něž je typický pregnantní rytmus a neúprosné oktávové kroky.

Brucknerovým současníkem, ale také, zejména pokud jde o vztah k Richardu Wagnerovi, myšlenkovým oponentem byl Johannes Brahms. Přesvědčením ryzí romantik, hluboce citově založený, autor vřelé až vroucně vášnivé melodiky a přitom neuvěřitelně ukázněný architekt, který však nikdy nepůsobí dojmem akademicky chladné konstrukce. Tento důstojný dědic klasicky čisté sonátové formy pochopitelně mnohdy sáhne pro dořečení a obsahové završení skladby po formě fugy. Je to například v jeho známých klavírních variacích na Händlovo téma opus 24 z roku 1862.

A ještě než se rozloučíme s romantickou fugou, musíme připomenout skladatele, který vlastně zasahuje už do našeho století, neboť zemřel v době první světové války v roce 1916. Je to Max Reger, odchovanec Hugo Riemanna, proslulý profesor skladby v Mnichově a v Lipsku. Znamenitý polyfonik navázal svým dílem právě na stavbu brámsovskou, kterou cílevědomě spojuje s důsledným principem bachovským. Jeho díla se vyznačují bohatou figurativností, svéráznou košatou harmonií, často komplikovanou, ale přísně logickou a přehlednou rytmickou strukturou. Dejme tedy slovo poslednímu z romantických polyfoniků, Maxu Regrovi, a poslechněme si závěr jeho variací na Beethovenovo téma.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí přátelé, tóny Bachovy partity otevírají večer, v němž zaznějí díla světových hudebních skladatelů. Jmenuji se Bohuslav Vítek a pro příští chvíle jsem pro vás vybral tyto skladby. Po Bachově partitě číslo 1 nás čeká monumentální třetí symfonie Gustava Mahlera. Dále sonáta pro kladívkový klavír S-dur Franze Schuberta a symfonie číslo 8 C-mol Dmitrije Šostakoviče. Nejprve tedy hudba Johanna Sebastiana Bacha. Elizabeth Batyashvili hraje partitu pro klavír číslo 1 H-mol.

0: Elizabeth Batyashvili přednesla partitu číslo 1 H-moll Johanna Sebastiana Bacha.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A nyní slíbený Mahler. Jeho třetí symfonie patří k nejrozsáhlejším skladbám vůbec. Obsahově jde o velkou oslavu života, přírody a především lásky. Podle Gustava Mahlera se ve třetí symfonii rozezní celý vesmír. Zajímavé názvy mají jednotlivé věty. Na vašich displejích jsou jejich oficiální označení. Avšak poslyšte, jak je Mahler nazval neoficiálně. Tak druhou větu například v dopise dirigentu Bruno Walterovi nadepsal, co mi vyprávějí květiny. Třetí, co mi vyprávějí zvířata. Čtvrtou, co mi vypráví noc. Pátou, co mi vyprávějí ranní zvony. A vše shrnující šestou, co mi vypráví láska. Obsazení Mahlerovy třetí symfonie D-moll je velmi zajímavé. Základem je velký orchestr, k němuž se připojí solový mezzosoprán a ženský a dětský sbor. Jejich party zhudebňují vybrané texty staroněmecké sbírky Chlapců v kouzelný roh. Nahrávka, která nás čeká, je jedna z nejlepších. Solový part zpívá Jesse Norman, dále účinkuje koncertní sdružení sboru Vídeňské státní opery a chlapecký sbor Wiener Sängerknaben. Vídeňské filharmoniky řídí Claudio Abbado.

0: Rozsáhlá a působivá závěrečná část, co mi vyprávěla láska, uzavřela monumentální třetí symfonii Gustava Mahlera. Vídeňské filharmoniky řídil Claudio Abbado. Dále účinkovali sopranistka Jessie Norman, koncertní sdružení sboru Vídeňské státní opery a Bühner Sängerknaben.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí přátelé, po velkém orchestrálním díle nám jistě přijde vhod skladba menších rozměrů, ale především komorního zvuku. Mezi takové patří klavírní sonáta S-dur France Schuberta. V Deutschově katalogu skladatelovy tvorby má číslo 568. Na kladívkový klavír hraje Trudelis Leonard.

0: To byla sonáta pro kladívkový klavír Es dur Franze Schuberta. Slyšeli jsme ji v provedení Trudelis Leonard.
1: Český rozhlas D dur.
0: Od mikrofonu a stále zdraví váš dnešní průvodce světem hudby Bohuslav Vítek. Před chvíli jsme slyšeli monumentální symfonii Gustava Mahlera. Za několik okamžiků slyšíme podobný kolos Dmitrije Šostakoviče. Leckdo spatřuje v symfoniích těchto dvou skladatelů jakousi spojitost, avšak oba jsou zcela osobití a jedineční. Osmá symfonie Dmitrije Šostakoviče vznikla podobně jako slavná symfonie sedmá, zvaná Leningradská, tedy za války. V letčem se jeví výpověď ještě hlubší a niternější než v oné skladbě známější. Šostakovičovu osmou symfonii uslyšíme v provedení Londýnského symfonického orchestru. Řídí André Previn.

Milí posluchači, slyšeli jsme jedno z nejzávažnějších děl světové tvorby 20. století. Osmou symfonii C-moll opus 65 Dmitrije Šostakoviče. Londýnský symfonický orchestr řídil André Previn.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. V našem pořadu se dnes budeme věnovat inspiraci mistrů vrcholného klasicismu hudbou jejich velkých předchůdců Georga Friedricha Händla a Johanna Sebastiana Bacha. Obrat k minulosti přitom u velkých skladatelů klasicismu nebyl projevem konzervativnosti, ale naopak se stal jedním ze zdrojů velmi originální a moderní hudební řeči. Z barokních skladatelů se v 18. století těšil mimořádné proslulosti především Georg Friedrich Händel a část jeho tvorby nikdy zcela nezmizela z repertoáru. Právě jeho hudba se proto stala významným inspiračním zdrojem pro skladatele následujících generací. Jako úvodní skladbu našeho bloku vybíráme Händlův Dettingenský antem, napsaný roku 1743 spolu s Dettingenským Te Deum na oslavu vítězství spojeneckých vojsk nad Francouzi v bitvě u Dettingenu během války o rakouské dědictví. Händlův antem se později stal také jedním z inspiračních zdrojů Mozartova Requiem. Téma a protivěta závěrečné fugy We Will Rejoice nápadně připomíná začátek dvojité fugy Kyrie Eleison s Requiem. Obě skladby přitom mají zcela odlišný průběh a liší se i tóninou. Händlova fuga je v D-dur, zatímco Mozartova v D-mol. Dettingenský antem Georga Friedricha Händla vyslechneme v provedení sboru Westminsterského opatství a barokního orchestru The English Concert. Diriguje Simon Preston.

0: Vyslechli jsme Dettingenský antém Georga Friedricha Händla, sbor Westminsterského opatství a barokní orchestr The English Concert řídil Simon Preston.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Šest smyčcových kvartetů opus 20 Josefa Haydna, zkomponovaných roku 1772, patří k nejdůležitějším dílům jeho tvorby a představuje zásadní mezník ve vývoji smyčcového kvartetu. Haydnovy kvartety z tohoto cyklu vynikají propracovaností jednotlivých hlasů, vysokým podílem kontrapunktu, harmonickým bohatstvím a závažností výrazu, kterými se výrazně vzdálili od původně převážně zábavného charakteru žánru. Pátý kvartet z tohoto cyklu je napsán v nepříliš často užívané tónině F moll. Jeho finální větou je dvojitá fuga, jejíž první téma obsahuje charakteristický sestupní skok zmenšené septimy, typ expresivní figury označované jako saltus duriusculus. Nápadně připomíná téma sborové fugy And with his stripes z druhého dílu Händlova Mesiáše, která je rovněž v F moll. Nemusí však jít o přímou inspiraci. Podobný typ fugových témat byl v barokní hudbě značně rozšířený. Tragická a výrazově mimořádně závažná hudba tohoto kvartetu je krásným příkladem Haydnovy tvorby období označovaného někdy termínem Sturm und Drang a patří k jeho nejpůsobivějším dílům. Smyčcový kvartet F moll opus 20 číslo 5 nám nyní zahraje na dobové nástroje Chiaroscuro kvartet.

0: Dozněl smyčcový kvartet F-moll opus 20 číslo 5 Josefa Haydna v provedení souboru Chiaroscuro Quartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Motetto Singet dem Herrn ein neues Lied pro dva čtyřhlasé sbory zkomponoval Johann Sebastian Bach pravděpodobně v letech 1726 až 1727. Právě toto motetto slyšel roku 1789 Wolfgang Amadeus Mozart během návštěvy Lipska v provedení svatotomášského sboru. Podle pozdějšího svědectví Friedricha Rochlice byl Bachovou hudbou natolik zaujat, že si po skončení vyžádal noty. Protože nebyla k dispozici partitura, dostal jednotlivé hlasové partie, rozložil si je kolem sebe a začal studovat jejich strukturu. Rochlic zaznamenal také Mozartovu nadšenou reakci. Tak tohle je konečně hudba, z níž se dá něco naučit. Bachovo dvojzborové motetto Singet dem Herrn ein neues Lied nyní vyslechneme v interpretaci vokálně-instrumentálního souboru Collegium Vocale Chant, který řídí Filip Herwege.

0: To bylo moteto pro dva sbory Singet dem Herrn ein neues Lied, dílo Johanna Sebastiana Bacha. Vokálně instrumentální soubor Collegium Vocale Chant řídil Filip Herreweche.
1: Český rozhlas D-dur.
0: K barokní kontrapunktické tradici se ve své pozdní tvorbě výrazně obracel také Ludwig van Beethoven. Jeho klavírní sonáta číslo 31 As dur, napsaná roku 1821, patří k nejvýznamnějším dílům tohoto období. Pozoruhodná je zejména její závěrečná věta, v níž Beethoven spojuje instrumentální recitativ a žalostné Arioso dolente s rozsáhlou fugou. Po návratu Arioza se fuga ozve znovu, tentokrát s převráceným tématem, a postupně vede hudbu od hlubokého zármutku až k triumfálnímu závěru. V melodii Arioza lze rozpoznat nápadnou podobnost s árií Es ist vollbracht z Janových paší Johanna Sebastiana Bacha, přímou inspiraci Bachovou árií však nelze s jistotou doložit. Sonátu pro klavír číslo 31 As dur opus 110 přednese na kopii klavíru Konráda Grafa z roku 1819 Ronald Brautigam.

0: Dozněla sonáta pro klavír číslo 31 a zdur Ludwiga van Beethovena. Na kopii klavíru Konráda Grafa hrál Ronald Brautigam.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Michael Haydn je dnes poněkud ve stínu svého staršího bratra Josefa, ve své době byl ale velmi uznávaným skladatelem, zvláště v oblasti chrámové hudby. Od roku 1763 působil v Salzburku jako dvorní hudebník a koncertní mistr a v salzburské dvorní kapele byl také kolegou Leopolda a Wolfganga Amadea Mozartových. Mozart si jeho tvorby velmi vážil a Haydnova chrámová hudba se pro něj stala významným inspiračním zdrojem. Haydnovo Requiem C. moll se později stalo jedním z důležitých vzorů Mozartova vlastního Requiem. Dvojzborovou mariánskou antifonu Ave Regina Celorum zkomponoval Michael Haydn roku 1770 pro dva čtyřhlasé sbory bez instrumentálního doprovodu. Skladba je pozoruhodným dokladem jeho mistrovství v tradičním chrámovém style antiko a dokazuje, jak živou součástí hudby druhé poloviny 18. století stále zůstávaly kontrapunktické techniky předchozích staletí. Ave Regina Celorum Michaela Haydna vyslechneme v provedení sboru St. Jacob's Chamber Choir, který řídí Gary Graden.

Vyslechli jsme dvojzborovou antifonu Ave Regina Celorum Michaela Haydna. Sbor St. Jacob's Chamber Choir řídil Gary Graden. Princip dvojzborové sazby, který jsme slyšeli v předchozí skladbě Michaela Haydna, využil velmi efektním způsobem v orchestrální podobě také Georg Friedrich Händel ve třech koncerty a due kory pro dva dechové soubory a smyčce. Napsal je roku 1747 pro zpestření svých oratorních koncertů a při jejich tvorbě využil také řadu částí ze svých starších děl. Koncerto a due kory číslo 2 F-dur je psáno pro dva dechové sbory, z nichž každý tvoří dva hoboje, dva lesní rohy a fagot, spolu se smyčcovým orchestrem a basem kontinuem. Třetí věta vychází ze sboru Lift Up Your Heads z druhého dílu Mesiáše a pátá věta Chacona z hudby Ódy k narozeninám královny Anny. Koncerto a due kory číslo 2 F-dur Georga Friedricha Händla vyslechneme v provedení Freiburského barokního orchestru.

0: Vyslechli jsme koncerto a due kóry číslo 2 F dur Georga Friedricha Händla v interpretaci Freiburského barokního orchestru.
1: Český rozhlas D dur.
0: Zajímavým dokladem Mozartova zaujetí hudbou Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händla je jeho nedokončená svita C-dur pro klavír z roku 1782. Mozart v té době pravidelně navštěvoval barona Gottfrieda van Swietena, nadšeného obdivovatele staré hudby, který mu poskytl ke studiu velké množství děl těchto barokních mistrů. Mozart dokončil první tři části svity, uvertýru, almant a courant, zatímco ze sarabandy zanechal pouze několik taktů. V nahrávce, kterou uslyšíme, ji dokončil současný americký klavírista a muzikolog Robert Levin. Protože svita zůstala nedokončena, postrádá také závěrečnou rychlou taneční větu, jakou bývala v barokních svitách často jiga. V našem pořadu jsme proto na její závěr přiřadili ještě Mozartovu samostatnou jigu G-dur, Kechlův seznam 574. Mozart ji zkomponoval až roku 1789 v Lipsku, svým barokně kontrapunktickým charakterem ale k svitě velmi dobře přiléhá a vytváří její přesvědčivé finále. Svitu C-dur spolu s jigou G-dur přednese na kopii klavíru Antona Waltra Christian Bezuidenhout.